0: málo nie je možné veriť a spoliehať sa na ich prácu. Tí sú a zostanú rozvratnými buňkami našeho verejného života. Popri Židoch sú tu ešte cigáni a ľudia, ktorým sa nechce pracovať, ktorí nikdy nepracovali, alebo vo svojej oddanosti alkoholu pracujú len toľko, aby si zarobili na alkohol a o iné sa nestarajú. Keďže pre tieto živly práca nie je prirodzenou povinnosťou, postaral sa štát o ich koncentrovanie v táboroch, kde sa naučia pracovať a vážiť si prácu rúk.
1: List ministra Alexandra Macha všetkým policajným úradom. Bratislava, dňa 21. júla 1943. Všetkým okresným a policajným úradom. Vyhláškou zo dňa 20. apríla 1941 upravil som otázku kočujúcich cigánov, obydlie cigánov a pracovnú povinnosť cigánov. Zisťujem, že tieto opatrenia v mnohých prípadoch neboli uskutočnené. Cigánske obydlia od frekventovaných ciest odstránené neboli, cigáni ďalej kočujú, práci sa vyhýbajú a živia sa krádežou. Pánom okresným náčelníkom, prednostom policajných úradov, nariaďujem, aby vyše uvedené opatrenia vykonali a do 15. augusta 1943 oznámili, že sa tak stalo. V najkratšom čase bude otvorený koncentračný tábor pre cigánov. Kočujúci cigáni dopravení budú do tábora bez ohľadu na to, či sú notorickí páchatelia trestných činov alebo nie. Len čo budú pri kočovaní dopadení po vydaní pokynu na koncentrovanie. Na stráž. Minister Mach.
2: Pracovný útvar v Dubnici nad Váhom, ktorý bol zriadený v roku 1942 pre práce schopných mužov, bol 15. novembra 1944 zrušený. Boli prepustení nerómski trestanci, ovšem pribudli tam ďalšie osoby, a to už čisto rómske, a nielen muži, ale ženy, deti. Boli tam celé rodiny. Počet Rómov tam viac ako dvojnásobne prevýšoval kapacitu tábora. Napríklad v decembri 1944 tam bolo viac ako 700 väzňov. Samozrejme vo veľmi ťažkých, zložitých podmienkoch, nedostatok stravy a tak ďalej. To už sa týkalo aj tých pracovných útvarov. Väčšinou do tých pracovných útvarov brali povedzme Rómov v lete. A Rómov v lete chodia bosy. A záznamy Zanušoviec nad Topľou hovoria o tom, že Rómovia v decembri chodia pracovať bosy, že nemali obuv. Hej. Takže naozaj tam boli veľmi zložité podmienky a tu navyše vypukol škvrnitý tyfus. Dokonca sa nakazili aj ľudia, ktorí boli z ostrahy, strážnici tohoto tábora, čo teda vzbudilo veľký rozruch a tábor sa takto dostal do karantény.
3: November 1944 až február 1945. 4 mesiace, počas ktorých sa dubnický pracovný tábor zmenil na preľudnené peklo. Svedectiev, ktoré by nám dokázali sprítomniť hrôzy rómskeho tábora v Dubnici nad Váhom, nie je veľa. Ale sú. Podarilo sa ich zachovať aj vďaka mimovládnym organizáciám, ktoré sa starajú o pamäť a chránia nás tak pred kolektívnou amnéziou. Jedným z takýchto vzácnych svedectiev je aj výpoveď pani Marie Kormanovej, ktorá sa do dubnického tábora dostala ako 7-ročná s celou svojou rodinou. Svedectvo vzniklo v roku 2007 v rámci projektu Romany Memory.
4: Tak my jsme se napřed skovávali v lese hned v měsíc, protože máma dělala na faře a ona jí říkala ta z ty fary, ta pojď Uľo, půjdeš tam, tam děti skováš, všecko. No tak měsíc jsme se nějak skovávali. A zrovna ten den jsme se vrátili a táta jí říkal, hele, nepůjdeme ještě, nevíš, co se může stát, protože nějak táta se dozvěděl, bo mu to někdo řekl, že jako pro nás přijede gestapo. No ale máma, už toho měli jsme dost, víte, měsíc venku spát po takovou chatrči, nebo co to dělal táta, takový jako staneček a od to podával. No tak jsme se vrátili kolem 4. hodiny odpoledne domů. No a ráno ve 3 hodiny už stříleli. Tak obklíčili nás, že jo, všude samopaly. No a všecko nás naložili do těch vozí a tak nás otáhli. A to jsme byli humenní. 3 dní tam jsme čekali na ty vagóny. Od nádraží kousek dál byli jsme obklíčeni a tam nás hlídali, že jo, samopalama to. I v noci, i den. No potom třetí den přijeli ty vagóny, naložili si nás do vagónu, no a otáhli. Za 3 dní jsme přišli Dubnici nad Váhu. Tak jsme tam přišli, no tak nás vedli, že jo, samopalama. A pamatuju si jako dneska, že to byly lágry takové. Takovej nízký barak a prodlouhej. Prodlouhej. No a pamatuju se ještě, že byly ty jako palandy, ty postele, a to jsme jenom vystrkali hlavy. Tolik nás bylo, že ani takový místečko nebylo. To jsme byli jeden za druhou, tak když jsme byli 8, že jo. A druhý den vzali nám tátu, tak chlapi byli na jedné straně a ženský byli s dětskama na druhé straně, že my jsme takhle koukali na tátu, na ten lágr, jo, jak tam byl. To tam šel jeden brácha, jeden byl v legii, ten nám zemřel, no a ten brácha nás jako hlídal. No ale bylo to krutý, hrozně. Co dělali s našima ženama? No to bylo hrozný. Pustili ji nahy, a vody studenou a dali, to vím, takový prkno bylo a studený vody a tak jich byly. To se nedá mluvit, co toho to tam bylo. Teď ty děti, těhotné ženy museli schovat, když porodili někde dítě, bo nechtěli, aby je zabíjeli. No hrozně, hrozně to bylo. No tak jsme tam byli 4 měsíce. To víte, když máma dostala čtvrtku chleba a bylo nás tam 8, co nám měla z toho máma dávat? Z ty čtvrtky každému 8 krají, co nemůže udělat. Tak jsme měli, to si pamatuju, jak ta lednice pec. A když jsme viděli z okna, takový malinký bylo a břížaty, jak nesli na hnůj ty šlupky a to jsme přepíkali a to jsme jedli. To jsme jedli, to jsem si brala kolikrát do ty zástěry, nebo co mi dala máma, to jsme přepíkali a to jsme jedli. No, pak máma říkala, hele, nemám co vám dát jíst. Vem tu šálku a jdi. Hele, tamhle to je, já budu koukat, máma. No, tak jsem šla s tou šálkou a přišel ten bachař, a on mě praštil tady. A já spadla, vím, že to byly píchavé dráty, že jsem spadla, tak máma utíkala. Vzala mě na náruči a odnesla na posteli.

0: defensa imperialista y reaccionaria y los enemigos de la revolución han estado haciendo circular toda clase de rumores. Prepárense para el 26 de julio. Saquen pasaje antes del 26 de julio. El 26 de julio se acaba todo. ¿Qué es lo que van a aprobar el 26 de julio?
1: Neviem, ako na vás pôsobil Fidel Castro, ale ako počuť do zvukovej kulisy, strhol. Ale chcela by som vám tu porozprávať jeden môj vlastný zážitok s ním a dala by som ním zapravdu vlastne Harrymu Prosovi. Mala som to šťastie, že som počula Fidela Castra v Havane pri príležitosti štátneho sviatku rečniť. Rečnil 3 hodiny. Nerozumiem ani slovo po španielsky a predsa som fascinovane sedela nedaleko neho a som ho sledovala a mala som pocit, že som zažila niečo veľkého. Myslím, že by som nikdy nebola schopná sedieť pred rozhlasovým príjimačom a počúvať 3 hodiny rečnícky prejav v nejakom nesrozumiteľnom jazyku a mať pocit veľkého zážitku. Sila toho zážitku bola pravdepodobne naozaj v tej bezprostrednosti, v tom, že to bolo z očí v oči, že som ho videla, že som videla, ako popíja z termosky, keď už má vyschnuté v hrdle. Ale kladiem si otázku, je sila týchto prejavov len v rečníckom umení? Len v rečníckom majstrovstve, alebo možno strhnúť rečou masy vtedy, keď ide o určitý historický okamih, keď ide o určitú osobnosť, aj keď tá osobnosť, povedzme, nie je skvelým rečníkom.
2: Občané! Občané a občanky, drazí přátelé, volám vás všechny k bdělosti a pohotovosti. Volám vás všechny, dobré Čechy a Slováky, vás všechny, dělníky, rolníky, živnostníky a intelektuáli, jednotě a svornosti. Tvořte v obcích, okresech a v krajích akční výbory Národní fronty demokratických a pokrokových představitelů stran a všenárodních organizací. Zmarťte v zárodku jakékoliv provokace reakčních agentů. Buďte jednotní a rozhodní a vaše pravda zvítězí.
1: Na tento prejav Klimenta Gottwalda ste pravdepodobne citlivo reagovali nielen vtedy, ale aj teraz. A všetci, ktorí ste ho vtedy zažili tvárou v tvár, ten zážitok asi nezabudnete. Ale vráťme sa k našej téme. Vyšli sme vlastne z antickej retoriky, o ktorej tak fascinujúco píše Harry Pross. A myslíte, že by mohlo na vás pôsobiť rečnícke slovo z tak dávnej minulosti? Povedzme slovo Platóna. Skúsme to.
3: Nehlučte mi, občané aténští, bude-li se vám zdát, že mluvím něco přílišného. Neboť to nebude má řeč, co budu mluvit, nýbrž odvodím ji od původce, který je pro vás hodnověrný. Za svědka své moudrosti, je-li nějaká, si totiž pro vás povedu Boha v Delfech. Chairéfonta bez pochyby znáte. Ten byl od mládí mým druhem, a také byl vaším přívržencem. Spolu odešel do vyhnanství a s vámi se vrátil domů. A víte, jaký byl Chairéfon? Jak prudký? Do čehokoliv se dal. A tak kdysi zašel i do Delf a osmělil se dát Bohu tuto otázku. A opakuji, nehlučte, občané. Otázal se, zdali je někdo moudřejší než já. Tu Pythia odpověděla, že nikdo není moudřejší. Nuže uvažte, proč to říkám. Chci vám totiž ukázat, odkud vznikly ty pomluvy proti mně. Když jsem tehdy uslyšel ta slova, přemýšlel jsem takto. Co tím asi Bůh míní? A co asi naznačuje? Vždyť já jsem si

0: Vědom, že nejsem ani dost málo moudrý. Co tedy asi míní, když praví, že já jsem nejmoudřejší? A dlouhý čas jsem byl v nejistotě, co asi míní. Posléze s velkým přemáháním jsem se to jel hledat, a to asi tímto způsobem. Zašel jsem ke kterému si z mužů, jak se zdálo moudrým, abych buď tam nebo nikde usvědčil věštírnu z nepravdy a ukázal její odpověď. Tento muž je nade mne moudřejší a ty si tvrdila, že já jsem moudřejší. A tu, když jsem ho prozkoumával, nepotřebuji ho totiž uvádět jménem, ale byl to jeden z politiků, u kterého se mi něco takového stalo, občané athénští. Když jsem ho zkoumal a rozmlouval s ním, nabyl jsem mínění, že se tento muž zdá moudrý, jak mnohým jiným lidem, tak obzvláště sám sobě, ale že moudrý není. A potom jsem se pokoušel mu ukazovat, že se domnívá, že je moudrý, ale že není. Tu jsem si tím znepřátelil i jeho, i mnohé z přítomných.
1: Já vím, je to taký experiment, který kulhá. Medzi vami a Platónom je množstvo medzičlánkov, 2500 rokov a rozhlasová technika a interpret. Slovom niet túto hlavné, ten osobný, bezprostredný kontakt medzi rečníkom a tým, ktorého počúva. A predsa, myslím, že hovorím aj za vás, keď sa nazdávam, že sa slová Platóna nás dotýkajú aj teraz, po toľkých medzičlánkoch. V čom to asi je? Možno, že to bude v bezprostrednosti myšlienky, ktorá je schopná preklenúť všetko.

0: A to hovorí Harry Prost také tvrdé slova ešte len o statickom obrázku v novinách. Okoľko ďaleko siahlejšie musí mať potom dôsledky pohybujúci sa obraz, či už na plátne alebo na obrazovke. Ten totiž poskytuje navyše takú dramatičnosť a takú autentičnosť diania, ako to ani reč, ani písmo, ani nejaký iný zdieľovací prostriedok nedokázal. A tu mi prišiel na um Čapkov krásny aforizmus. Svet novín ako svet divokej zvery žije len súčasnosti. Čo by asi povedal na margo televíznej fascinácie súčasnosťou. Teda isté je, že pohybujúci sa obraz je neodolateľný. Je známe, že aj každé zviera na okamih pripúta. Ale prečo? Obraz vťahuje diváka do diania, áno, umožňuje mu nádherný zážitok cez identifikáciu, a to celkom bez námahy. Možno, že v tomto je. Nemusí vôbec nič robiť. Je celkom v pozícii kojenca. Díva sa tak, ako kojenec saje. A je tiež nasýtený.
1: Nasýtený. Ale čím? Dá sa naozaj všetko obsiahnuť obrazom? Nie každá aktuálna dôležitá správa sa dá obrazove zachytiť. Možno hlásiť, že pri vzdušnom útoku zahynulo 100 civilistov, ale nemožno ukázať 100 mŕtvol, aj keby boli filmované. Naopak, možno ukázať každého ministra, ktorý niekde prestrihuje pásku a nasadzuje k tomu slávnostnú tvár. Je to hodné nákladov? Prirodzene nie, ale diváci chcú mať obrazy, teda dostanú obrazy. To je dôvod, prečo je svet od rozšírenia televízie zaplavovaný informáciami, ktoré sa v novinách objavujú v rubrike Lokálky, na strane vtipov alebo vôbec nie.
0: Niet pochyb, že Harry Prost je do určitej miery odporca obrazovej kultúry. Prečo? Zjavne preto, že vedie k pasivite a tým je najďalej od jeho ideálu mravného média, čiže najďalej od aktívneho a priamého dialogu medzi konzumentom a dorozumievacím prostriedkom. Problém aktívneho dialogu vo forme prirodzenej komunikácie od človeka k človeku, z oči v oči, to je otázka, ktorá trápi nielen Harryho Prosa. Zamýšľa sa nad ňou aj český novinovedec a publicista Gustav Bareš a vyjadril sa k nej nedávno na vedeckom kolokviu Československého rozhlasu.
2: Umělá komunikace, technická komunikace není nejaká vec absolútne nová, že počínaje objevem písma a Gutenbergovým objevem měnitelných písmen. Vlastně existuje umělá komunikace už několik století. Ale co je nové, je to, že činí, že ta umělá komunikace nabývá neobyčejné dynamiky a že postupně se stává převažující vůči komunikaci přirozené, nebo jak se sociologicky říká, tváří v tvář. My jsme zvyklí se dívat na prostředky komunikační jako na techniku, jako na služebníka. U něhož záleží, v jakém smyslu tohoto služebníka využijeme. Ale to je velký problém a velký otazník, o něm je možno pochybovat. Páč právě svým rozsahem a dynamikou tyto masové prostředky nabývají svou vlastní subjektivitu a prosazují se nezávisle z části na lidech a vytváří nepozorovatelně podstatné prvky jiného světa, než je svět, ve kterém žijeme a jemuž se těmto prvkům jsme nuceni se podřizovat. Myslím, že my nejsme schopni postihnout ještě důsledky, jaké důsledky to všecko bude mít. Důsledky jsou obrovské, že ty důsledky jsou konstitutivní, že do značné míry mění povahu člověka. Koncem tohoto desetiletí ve Spojených státech amerických bude přenášeno víc zpráv od stroje ke stroji, než ústně od člověka k člověku.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pokračujeme vo vysielaní Rádia Litera, tentokrát veršami. Do nášho vysielania sme na túto chvíľu zaradili poéziu Jiřího Ortena a uvádzame ich pod názvom Býti básníkem, štvrtá časť. Vladimír Javorský číta verše Jiřího Ortena. Cyklus Býti básníkem vznikol pri príležitosti stého výročia vzniku Československa v roku 2018. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Jiří Orten sa narodil 30. augusta 1919 v Kutné Hore, aby ho presne v deň jeho 22. narodenín zabila v už okupovanej Prahe nemecká sanitka. Ako židovský autor mohol svoje zbierky Čítanka jaro, Cesta k mrazu či Ohnice vydať iba pod pseudonymami. Zbierky Z cestí a Elegie už nestihli výjsť. Chlapčenská poézia plná dôvery, lásky, nehy a malých drobných vecí sa tlakom doby i osobnými ľúbosnými prehrami mení na poéziu trízne, tušenia smrti, ale i odhodlania byť verný čistote v sebe. Integrálnym dielom Jiřího Ortena sa stali jeho denníky, ktoré vyšli až po druhej svetovej vojne. V nich, ako vo vedome koncipovanej, aj keď spontánnej skladbe básní, zápisov snov, prijatých aj odoslaných listov a citátov z prečítaných kníh, esenciálne naplnil túžbu, ktorú vyslovil v liste básnikovi Františkovi Halasovi. Chci byť básníkem, celým srdcem a ešte víc. A chci za to zemřít. Jeho poézia je živá ako takmer žiadna iná. Poéziu Jiřího Ortena recituje Vladimír Javorský.
3: Cvičení o smrti. Zatímco v duši prší mi, hraji si s šerem na rýmy. Zpovídám se mu ze stmívání, o kterém jistě neví ani. Je jedna paní, jež mne mate. Má jméno. Jméno tolikáté, že paměť je už nechce znát. Ruce jí musí pomáhat. Když si ty ruce k hrdlu vložím, tu vím. Tu vím, na jakém loži mne jednou zcela přivine, ukrutnou láskou za jiné, jež zmeškali a neměli mne. Ta paní z těla jasmivy mne, že budu černý do rána. A jmenuje se Morana. Čemu se báseň říká? Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat? V ústraní do hrsti vzlikat a hodně mít je rád. Slyšíš? To ona tiká. Tak zoufale si hrát. Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat? Snad víš, že kolikrát jsou slova strašně lichá. Bůh ústa uzamyká, nemůže více dát. Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat?

Končiny štěstí. Končiny štěstí, končiny ticha. Kde končíte? Kde končí konec váš? Jako se žije, jako se dýchá, milenku čekáváš. A ona přichází a chce ti něco říci. O tajemství, jehož má plnou hlavu a které, jako všichni kouzelníci, schovala do rukávů. Neumíš uhodnout. Až potom, když ti mizí, pomalu pochopíš, že moudrá dívenka z hola nic nenabízí, neboť vše dala již.

touha. Kruhy, kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane. Šíří se a pak se úží. Podobá se mrtvé růži, otrhané bez plátků, v sešlém zimním kabátku. Ale kdo? Ach, ten, kdo klepe na růžové oko slepé, ale přece vidoucí. Ty se bojíš, zatlouci? Pomalu se pootevře, pomalu tě v sobě sevře a ty budeš kolébán jako roztančený džbán, z něhož voda často šplíchne do studny, jež neutichne a dál v hloubi šumí sní jako slova na písni. Kruhy. Kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane. Než se musí proměnit v ouško, jimž se souká nit.

báseň nadeje. A táhnú tudy vrány, táhnú hejna zmíjí a táhne tudy píseň, kterou ďas má rád. Ty běžíš za nimi, utíkáš kalvárií, je velmi pozdní čas, otvírá ústa zrad. Na vyvrácených patnících se usadili ďábli, přesmutně střečkují a hrmotí kopyty, ach. Kde pak zimy jsou, v kterých jsme sladce zábli, když všechny sklenice už byly dopity? O, kalvárie má, kdy kříž se zazelená. Já budu jeho plot, já budu jeho štít, já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit. O, kalvárie má, kalvárie mých příčin. Je těžké nést jej, je krásné donést, zatímco vlající šáteček Veroničin místo mi slibuje ve věčné bolesti. Ať crčí lijavec, ať zahlazuje stopy mé cesty poslední, ať bouře česá zem, ať hory menší jsou, než byly za potopy, je ještě láska v nás pod strašným obrazem.

Mamince, zakývej trochu víc a bude po kolébce. Zatím se ještě houpá sem a tam. Odveď mne daleko, odveď mne jako slepce. Klopítám. Tak jako králíček, jenž v nejčernější noci nezavře oči docela, protože vidět chce. Jako polibek otci, pod křídly anděla, pod tímto zázrakem, pod smrtí, s níž jsem zrozen, pod hudbou blížící se s tebou do rytmu. Cítím tvůj život, matko, jako sladký hrozen, jenž odnímá mi tmu. Vykřiknu. Zbudím se sám jako nikdy dříve. Ach ano, přijde chvíle ta. Rozkýváš kolébku, která se nerozkýve. Jakýsi holoubek vesmírem odlétá.

Poslední přání. Na posledním svém lůžku, když básník odpočívá a jeho ústa ještě živá smlčují řeči spát, tu klade na podušku věci, jež mýval rád. Bolavé světlo, jasné, bez soucitu. Bolavou tmu, jež v srdci v tomto krytu uměla přetrvat i den. Bolavou marnivost, kterou byl okraden. Bolavou lásku, která dosud bolí. Bolavou lítost pro vše, pro cokoliv. Bolavou píchu, již se oddaloval. Bolavý sen, jejž kdesi na dně schoval. Bolavou svobodu, nejbolavější asi. Své prsty protáhlé, svou bídu a své vlasy. Dopisy od přátel, tu víru promarněnou, dopisy plné slz, věčnosti napřečtenou, dopisy od dívek, dopisy bratrovi, dopisy od hudby, jež hraje nad slovy. Své verše klade sem, časem již pocuchané, své verše, život svůj, z nějž něha na zem kane a zemí proniká až dolů k hlíně rodné. Hádanku klade sem, již nikdo neuhodne. Bolavou hádanku, jež nemá vysvětlení. Děti si hrály s ní a staly se z nich ženy. Ach, všecko. Ještě víc, všecko a víc než dosti. Svůj svět, jež miloval. Smrt bez odhodlanosti. A z posledního lože odchází všechno malé, spát řeči, řeči spát. O, nech mne, přísný Bože, za věci dokonalé ještě si slastně veršem zavrzat.

krásná, když se tak usmíváš. To sem teď ale nepatří. Rychle se vrátím na zem. Jezdec D3.

0: si podáme tělo i srdce.
1: Někdy ti málem věřím, když říkáš, že mě máš rád, jen přitom nesmíš ztrácet hlavu. Dáma H1 mat.

Na Litere doznela rozprávková hra Septembrová rozprávka. Napísal ju Rudolf Dobiáš, dramaturgia Emília Drugová, zvuková a technická spolupráca Alois Janeček a Alena Čermáková. Režíroval Vladimír Rusko. Účinkovali Nataša Kulíšková, Vladimír Minarovič, William Záborský, Mária Úradníčková, Erika Bauerová, Viera Topinková, Stano Dančiak, Eva Večerová, Zuzana Cigánová, Július Paluš, Ján Klimo. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1981.

0: ako 700 väzňov. Samozrejme vo veľmi ťažkých, zložitých podmienkoch, nedostatok stravy a tak ďalej. To už sa týkalo aj tých pracovných útvarov. Väčšinou do tých pracovných útvarov brali povedzme Rómov v lete. A Rómov v lete chodia bosí. A záznamy z Hanušoviec nad Topľou hovoria o tom, že Rómovia v decembri chodia pracovať bosí. Že nemali obuv. Hej. Takže naozaj tam boli veľmi zložité podmienky. A tu navyše vypukol škvrnitý tyfus. Dokonca sa nakazili aj ľudia, ktorí boli z ostrahy, strážnici tohoto tábora, čo teda vzbudilo veľký rozruch. A tábor sa takto dostal do karantény.
1: November 1944 až február 1945. 4 mesiace, počas ktorých sa dubnický pracovný tábor zmenil na preľudnené peklo. Svedectiev, ktoré by nám dokázali sprítomniť hrôzy rómskeho tábora v Dubnici nad Váhom, nie je veľa. Ale sú. Podarilo sa ich zachovať aj vďaka mimovládnym organizáciám, ktoré sa starajú o pamäť a chránia nás tak pred kolektívnou amnéziou. Jedným z takýchto vzácnych svedectiev je aj výpoveď pani Marie Kormanovej, ktorá sa do dubnického tábora dostala ako 7-ročná s celou svojou rodinou. Svedectvo vzniklo v roku 2007 v rámci projektu Romany Memory.
2: Tak my jsme se napřed schovávali v lese hned v měsíc, protože máma dělala na faře a ona jí říkala ta z ty fary, ta pojď, Uľo, půjdeš tam, tam děti schováš, všecko. No tak měsíc jsme se nějak schovávali. A zrovna ten den jsme se vrátili a táta jí říkal, hele, nepůjdeme ještě, nevíš, co se může stát, protože nějak táta se dozvěděl, bo mu to někdo řekl, že jako pro nás přijede gestapo. No ale máma, už toho měli jsme dost, víte, měsíc venku spát po takovou chatrči, nebo co to dělal táta, takový jako staneček a od to podával. No tak jsme se vrátili kolem 4 hodiny odpoledne domů. No a ráno ve 3 hodiny už stříleli. Tak obklíčili nás, že jo, všude samopaly. No, a všecko nás naložili do těch vozí a tak nás otáhli. A to jsme byli humenní. 3 dny tam jsme čekali na ty vagóny. Od nádraží kousek dál byli jsme obklíčeni a tam nás hlídali, že jo, samopalama to. I v noci, i den. No potom 3. den přijeli ty vagóny, naložili si nás do vagónu, no a otáhli. Za 3 dní jsme přišli Dubnici nad Váhou.
3: Jíder, co menča ve sobe, jíde čaty chal na mange. Já jde po jamari.
2: Tak jsme tam přišli, no tak nás vedli, že jo, samopalama. A pamatuju si jako dneska, že to byly lágry takový. Takovej nízký barák a prodlouhej. Prodlouhej. No a pamatuju se ještě, že byly ty jako palandy, ty postele, a to jsme jenom vystrkali hlavy. Tolik nás bylo, že ani takový místečko nebylo. To jsme byli jeden za druhou, tak když jsme byli 8, že jo. A druhý den vzali nám tátu, tak chlapi byli na jedné straně a ženský byli s dětskama na druhé straně. Že my jsme takhle koukali na tátu, na ten lágr, jo, jak tam byl. To tam šel jeden brácha, jeden byl v legii, ten nám zemřel. No a ten brácha nás jako hlídal. No ale bylo to krutý, hrozně. Co dělali s našima ženama? No to bylo hrozný. Pustili ji nahy a vody studenou a dali, to vím, takový prkno bylo a studený vody a tak jich byly. To se nedá mluvit, co toho to tam bylo. Teď ty děti, těhotné ženy museli schovat, když porodili někde dítě, bo nechtěli, aby je zabíjeli. No hrozně, hrozně to bylo. No tak jsme tam byli 4 měsíce. To víte, když máma dostala 1/4 chleba a bylo nás tam 8, co nám měla z toho máma dávat? Z ty 1/4 každému 8 krají, co nemůže udělat. Tak jsme měli, to si pamatuju, jak ta lednice pec. A když jsme viděli z okna, takový malinký bylo a břížaty, jak nesli nahnu

Ty šľupky, a to sme všepíkali a to sme jedli. To sme jedli, to som si brala kolikrát do tý zástery, nebo co mi dala máma, to sme přepíkali a to sme jedli. No, pak máma říkala, hele, nemám co vám dát jíst. Vem tu šálku a jdi. Hele, tamhle to je, já budu koukat, máma. No tak jsem šla s tou šálkou a přišel ten bachař, ten Roman, on mě praštil tady. A já spadla, vím, že to byly píchavé dráty, že jsem spadla, tak máma utíkala, vzala mě na náruči a odnesla na posteli.

0: A to hovorí Harry Prost také tvrdé slova ešte len o statickom obrázku v novinách. Okoľko ďaleko siahlejšie musí mať potom dôsledky pohybujúci sa obraz, či už na plátne alebo na obrazovke. Ten totiž poskytuje navyše takú dramatičnosť a takú autentičnosť diania, ako to ani reč, ani písmo, ani nejaký iný zdieľovací prostriedok nedokázal. A tu mi prišiel na um Čapkov krásny aforizmus. Svet novín ako svet divokej zvery žije len súčasnosti. Čo by asi povedal na margo televíznej fascinácie súčasnosťou. Teda isté je, že pohybujúci sa obraz je neodolateľný. Je známe, že aj každé zviera na okamih pripúta. Ale prečo? Obraz vťahuje diváka do diania, áno, umožňuje mu nádherný zážitok cez identifikáciu, a to celkom bez námahy. Možno, že v tomto je. Nemusí vôbec nič robiť. Je celkom v pozícii kojenca. Díva sa tak, ako kojenec saje. A je tiež nasýtený.
1: Nasýtený. Ale čím? Dá sa naozaj všetko obsiahnuť obrazom? Nie každá aktuálna dôležitá správa sa dá obrazove zachytiť. Možno hlásiť, že pri vzdušnom útoku zahynulo 100 civilistov, ale nemožno ukázať 100 mŕtvol, aj keby boli filmované. Naopak, možno ukázať každého ministra, ktorý niekde prestrhuje pásku a nasadzuje k tomu slávnostnú tvár. Je to hodné nákladov? Prirodzene nie, ale diváci chcú mať obrazy, teda dostanú obrazy. To je dôvod, prečo je svet od rozšírenia televízie zaplavovaný informáciami, ktoré sa v novinách objavujú v rubrike Lokálky na strane vtipov alebo vôbec nie.
0: Niet pochyb, že Harry Prost je do určitej miery odporca obrazovej kultúry. Prečo? Zjavne preto, že vedie k pasivite a tým je najďalej od jeho ideálu mravného média, čiže najďalej od aktívneho a priamého dialogu medzi konzumentom a dorozumievacím prostriedkom. Problém aktívneho dialogu vo forme prirodzenej komunikácie od človeka k človeku, z oči v oči, to je otázka, ktorá trápi nielen Harryho Prosa. Zamýšľa sa nad ňou aj český novinovedec a publicista Gustav Bareš a vyjadril sa k nej nedávno na vedeckom kolokviu Československého rozhlasu.
2: Umělá komunikace, technická komunikace není nejaká vec absolútne nová, že jo, počínaje objevem písma a Gutenbergovým objevem měnitelných písmen. Vlastně existuje umělá komunikace už několik století. Ale co je nové, je to, že ta umělá komunikace nabývá neobyčejné dynamiky a že postupně se stává převažující vůči komunikaci přirozené, nebo jak se sociologicky říká, tváří v tvář. My jsme zvykli se dívat na prostředky komunikační jako na techniku, jako na služebníka. U něhož záleží, v jakém smyslu tohoto služebníka využijeme. Ale to je velký problém a velký otazník, o něm vše možno pochybovat. Páč právě svým rozsahem a dynamikou tyto masové prostředky nabývají svou vlastní subjektivitu a prosazují se nezávisle z části na lidech a vytváří nepozorovatelně podstatné prvky jiného světa, než je svět, ve kterém žijeme a jemuž se těmto prvkům jsme nuceni se podřizovat. Myslím, že my nejsme schopni postihnout ještě důsledky, jaké důsledky to všechno bude mít. Důsledky jsou obrovské, že ty důsledky jsou konstitutivní, že do značné míry mění povahu člověka. Koncem tohoto desetiletí ve Spojených státech amerických bude přenášeno víc zpráv od stroje ke stroji, než ústně od člověka k člověku.

0: Vrať se do hrobu, proč bych se měl vracet do hrobu, když mi teď přidali 300 důchodu, nevím, co do tebe mohlo vět, vždyť jsem tě jenom pozval na oběd, a i když nerad bývám obhroublý, na rovinu ti říkám, ty se vrať na houby.
1: Žijeme spolu na světě, každý na jiný.

Zase jsi mi řekla, vrať se do hrobu, jen jsme se trochu napili a já ti chtěl ukázat svoje motýly. Člověk nabízí nevšední zážitky, ty místo vděku mě posíláš pod kytky, stáh sem ohon a zlejzám do boudy, ale na tom trvám, ty se vrať na houby.

van, vane, chladem náhlým, táhne vane, profukuje, někdo kašle, posmrkuje.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pokračujeme vo vysielaní Rádia Litera, tentokrát veršami. Do nášho vysielania sme na túto chvíľu zaradili poéziu Jiřího Ortena a uvádzame ich pod názvom Býti básníkem, štvrtá časť. Vladimír Javorský číta verše Jiřího Ortena. Cyklus Býti básníkem vznikol pri príležitosti stého výročia vzniku Československa v roku 2018. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Jiří Orten sa narodil 30. augusta 1919 v Kutné Hore, aby ho presne v deň jeho 22. narodenín zabila v už okupovanej Prahe nemecká sanitka. Ako židovský autor mohol svoje zbierky Čítanka jaro, Cesta k mrazu či Ohnice vydať iba pod pseudonymami. Zbierky Z cestí a Elegie už nestihli výjsť. Chlapčenská poézia plná dôvery, lásky, nehy a malých drobných vecí sa tlakom doby i osobnými ľúbosnými prehrami mení na poéziu trízne, tušenia smrti, ale i odhodlania byť verný čistote v sebe. Integrálnym dielom Jiřího Ortena sa stali jeho denníky, ktoré vyšli až po druhej svetovej vojne. V nich, ako vo vedome koncipovanej, aj keď spontánnej skladbe básní, zápisov snov, prijatých aj odoslaných listov a citátov z prečítaných kníh, esenciálne naplnil túžbu, ktorú vyslovil v liste básnikovi Františkovi Halasovi. Chci byť básníkem, celým srdcem a ešte víc. A chci za to zemřít. Jeho poézia je živá ako takmer žiadna iná. Poéziu Jiřího Ortena recituje Vladimír Javorský.
3: Cvičení o smrti. Zatímco v duši prší mi, hraji si s šerem na rýmy. Zpovídám se mu ze stmívání, o kterém jistě neví ani. Je jedna paní, jež mne mate. Má jméno. Jméno tolikáté, že paměť je už nechce znát. Ruce jí musí pomáhat. Když si ty ruce k hrdlu vložím, tu vím. Tu vím, na jakém ložím nejednou zcela přivine, ukrutnou láskou za jiné, jež zmeškali a neměli mne. Ta paní z těla jasmě vymne, že budu černý do rána. A jmenuje se Morana. Čemu se báseň říká? Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat? V ústraní do hrsti vzlikat? A hodně mít je rád? Slyšíš? To ona tiká. Tak zoufale si hrát. Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat? Snad víš, že kolikrát jsou slova strašně lichá. Bůh ústa uzamyká, nemůže více dát. Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat?

Končiny štěstí. Končiny štěstí, končiny ticha. Kde končíte? Kde končí konec váš? Jako se žije, jako se dýchá, milenku čekáváš. A ona přichází a chce ti něco říci. O tajemství, jehož má plnou hlavu a které, jako všichni kouzelníci, schovala do rukávů. Neumíš uhodnout. Až potom, když ti mizí, pomalu pochopíš, že moudrá dívenka z hola nic nenabízí, neboť vše dala již.

touha. Kruhy, kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane. Šíří se a pak se úží. Podobá se mrtvé růži, otrhané bez plátků, v sešlém zimním kabátku. Ale kdo? Ach, ten, kdo klepe na růžové oko slepé, ale přece vidoucí. Ty se bojíš, zatlouci? Pomalu se pootevře, pomalu tě v sobě sevře a ty budeš kolébán jako roztančený džbán, z něhož voda často šplíchne do studny, jež neutichne a dál v hloubi šumí sní jako slova na písni. Kruhy. Kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane. Než se musí proměnit v ouško, jimž se souká nit.

Báseň naděje. A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmíjí a táhne tudy píseň, kterou ďas má rád. Ty běžíš za nimi, utíkáš kalvárií, je velmi pozdní čas, otvírá ústa zrad. Na vyvrácených patnících se usadili ďábli, přesmutně střečkují a hrmotí kopyty, ach. Kde pak zimy jsou, v kterých jsme sladce zábli, když všechny sklenice už byly dopity? O, kalvárie má, kdy kříž se zazelená? Já budu jeho plot, já budu jeho štít, já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejíž tma smí zachytit. O, kalvárie má, kalvárie mých příčin, je těžké nésti jej, je krásné donésti, zatímco vlající šáteček Veroničin místo mi slibuje ve věčné bolesti. Ať crčí lijavec, ať zahlazuje stopy mé cesty poslední, ať bouře česá zem, ať hory menší jsou, než byly za potopy, je ještě láska v nás pod strašným obrazem.

Mamince, zakývej trochu víc a bude po kolébce. Zatím se ještě houpá sem a tam. Odveď mne daleko, odveď mne jako slepce. Klopítám. Tak jako králíček, jenž v nejčernější noci nezavře oči docela, protože vidět chce. Jako polibek otci, pod křídly anděla, pod tímto zázrakem, pod smrtí, s níž jsem zrozen, pod hudbou blížící se s tebou do rytmu. Cítím tvůj život, matko, jako sladký hrozen, jenž odnímá mi tmu. Vykřiknu. Zbudím se sám jako nikdy dříve. Ach ano, přijde chvíle ta. Rozkýváš kolébku, která se nerozkýve. Jakýsi holoubek vesmírem odlétá.

Poslední přání. Na posledním svém lůžku, když básník odpočívá a jeho ústa ještě živá smlčují řeči spát, tu klade na podušku věci, jež mýval rád. Bolavé světlo, jasné, bez soucitu. Bolavou tmu, jež v srdci v tomto krytu uměla přetrvat i den. Bolavou marnivost, kterou byl okraden. Bolavou lásku, která dosud bolí. Bolavou lítost pro vše, pro cokoliv. Bolavou píchu, jíž se oddaloval. Bolavý sen, jejíž kdesi na dně schoval. Bolavou svobodu, nejbolavější asi. Své prsty protáhlé, svou bídu a své vlasy, dopisy od přátel, tu víru promarněnou, dopisy plné slz, věčnosti napřečtenou, dopisy od dívek, dopisy bratrovi, dopisy od hudby, jež hraje nad slovy. Své verše klade sem, časem již pocuchané, své verše, život svůj, z nějž něha na zem kane a zemí proniká až dolů k hlíně rodné. Hádanku klade sem, již nikdo neuhodne. Bolavou hádanku, jež nemá vysvětlení. Děti si hrály s ní a staly se z nich ženy. Ach, všecko. Ještě víc, všecko a víc než dosti. Svůj svět, jejž miloval. Smrt bez odhodlanosti. A z posledního lože odchází všechno malé, spát řeči, řeči spát. O, nech mne, přísný Bože, za věci dokonalé ještě si slastně veršem zavrzat.